0: en sanætur og sennis. Þú sjálir na rúmið að trí na kær de skari míle og Tacoma, agus nara sjávadu sinn gus Seattle. Og sér bí agus djáhani dún gus fíal flæjúl, agus chæmið en hodjalið að nýja er súinni sigið.
1: Sina na tókis mú tín leo rohamóra tíl gan tachtan tjá, bá ásnís an útir agus an skéli Mickey McGowan as klokkin eila kundi gún an ál, a rúgú an nochtík sáska kúig agus a wása an nýdé karaka hócht. Tík mú dira sá gil leo rega trókien an tachtan tjá hagin. Sianu gál chóri bímun na léhúrachta.

Lewis de hagan ag nádí hácht a seacht, nádí trí a dó, cuiige cuiig a cuiige cuiig, ní hocla sin abhar sin a bheith níos fosa, nádí hácht a seacht, nádí trí a dó, cuiige cuiig, cuiige cuiig, chuir is tehad a fóna sáhail faoi RTA Radio na Gaeltachta, mana bhfuil sin deanta go d'hainé fin agus seolas de teachtar a tugan am a bíos mínlat